0: benzínskych servisích Petrol.
1: Píš na nič pete na 300-300 svojim komandom u naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno. No, nič. Ampak mi bomo veseli. The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.